Až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.